který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: naposled.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala spolu. Ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rame.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Radio Český Blaník.

0: Šestá hodina nám právě teď odbíjí, posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová, tohle byly Helena Vondráčková s Vaškem Neckářem. A kdo vás tu čeká po šesté? Třeba Petr Rezek a jeho přátelství.
1: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Oddělení Lahůdek navštívíme s divokým Bilem.
2: Ty jsi moje láska z oddělení Lahůdek.
0: A taky to bude Hanka Zagorová, ta mi mluví z duše, spěchám.
3: Páni, už pět minut zpoždění mám, a to běžím kusem v jednom kuse v téhle trase.
0: Pokud jste zvědaví, co vás tady čeká po šesté hodině, tak podíváme se například do kalendáře a navíc i do psího kalendáře, tak zůstávejte s námi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek se bude dost podobat včerejšímu dni, alespoň co se teplot týče. Očekávejte, že bude mezi 18 až 23 stupni, na jižní Moravě 25, na horách jen kolem 14. Většinu dne bude oblačno ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Očekávejte, že přes den se ojediněle, a to především na severu země, vyskytnou přehánky. Večer budou slábnout a oblačnosti bude ubývat. Za chviličku tu budou zprávy a s nimi Monika Holubová.
5: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
6: Maxi dotace.
7: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka se už vrátili dva vrtulníky ze zásahu ve Francii. Tam pomáhali při hašení rozsáhlých požárů. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly ve Francii stovky schozů vody. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Letní tábory vyjdou rodiče letos dráž. Podle České rady dětí a mládeže je to ve srovnání s loňskem o zhruba 5% víc. Velká část rodičů ale v průzkumech uvádí, že si připlatí. Podle některých jsou letos o 10 až 20% dražší. Pro některé rodiče zůstaly tábory nedostupné. Do ulic Prahy 5 vyjel nový taxík Maxík. Vozí seniory a tělesně postižené po hlavním městě a cena jedné jízdy na místo určení je 60 korun na osobu. Jízda musí trvat maximálně 60 minut. Auto popisuje místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit.
12: Vozidlo taxík Maxík je vybaveno nástupním schodem a plošinou pro vozíčkáře. Pokud je potřeba, může s klientem jet i doprovodná osoba nebo také pečovatelka. Řidič pomáhá s nástupem a výstupem do a z vozidla a pomáhá zapnout bezpečnostní pás.
11: Po předchozí domluvě je k zapůjčení také invalidní vozík. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Irán. Tamní revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočily už 10. noc v řadě. Kvůli zhoršené situaci dál stoupají ceny ropy. Tolik zprávy, hezké ráno.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, 6 hodin a 4 minuty, od mikrofonu vás zdraví Veronika Rážová, před námi už jsou Radek Tomášek, Petr Rezek a nebo Olga Lounová. K výškám, tak ať se vám hezky vstává.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

Tak to je Radek Tomášek, jen sní. Sní, ne, že by snil, ale vy jste možná ještě před chvíličkou snili. Pokud se probouzíte, tak vám přeju krásné ráno, krásné probouzení, ať se vám hezky s českým blaníkem stává. No a pokud už jste třeba v práci, tak ať vám to jde hezky od ruky. Pojďme se podívat na dnešní den. Dnes máme úterý 21. července a já prozradím, že svátek slaví všichni Víťové, tedy Vítězslav. No a pokud bychom se podívali i do kalendáře, tak narozeniny by dnes oslavil Robin Williams, americký herec, který se narodil roku 1952. Do hvězdného nebe také zdravíme Davida Stipku, ten se narodil roku 1979. No a Ernest Hemingway, úžasný americký spisovatel, ten by také dnes slavil narozeniny. Narozen byl roku 1899. No a když se posuneme zase do novodobé historie, rok 2000, dnešní den, tedy 21. červenec, byl dnem narození Erlinga Haalanda. To je jméno, které se v poslední době hodně skloňovalo. Je to norský úžasný fotbalista. Přejeme mu všechno nejlepší. Pokud také něco slavíte, pak i vám přejeme krásný narozeninový den. No a můžete si později nechat zahrát třeba i písničku na přání. Brzy vám prozradím, jak na to. Teď už ale pojďme na další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Divokého Billa. Taky to budou Pacifik anebo Martin Maxa.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

0: Tak to byl Divoký Bill a Lahůdky na Českém Blaníku. No a já jsem vám slibovala, že se budeme věnovat nejenom kalendáriu lidskému, ale i tomu psímu. Ano, ano, už nám to tady štěká. Tak si představte, kdo pak dnes slaví svátek, jaký pejsek, jaký nositel jména. Je to Lajka. Pokud máte doma Lajku, tak nezapomeňte něco dobrého koupit, dát nějakou ňaminku, pamlsek, zkrátka dobře, jak tomu říká. Já ten nevím, ale určitě si všechny Lajky dnes zaslouží něco dobrého a taky pořádné podrbání. Tak zítra budeme pokračovat, mrkneme se na to, jaký pejsek slaví svátek zítra. Pro dnešek už víme, je to Lajka, no a my se budeme věnovat samozřejmě i kalendáriu později tomu lidskému, takže zůstávejte s Českým Blaníkem a to nejen proto, hlavně proto, že si tu budeme hrát další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Katapulty anebo Ivetu Bartoševou už za pár okamžiků.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
4: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu u kachen.
3: Počkejte, kůň u kachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za nároďák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na Českém Blaníku.

0: Katapulti na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A teď už počasí je ovšem v podání odborníka, meteorologa Šimona Koláře. Dobré ráno, tak jak to vypadá aktuálně?
2: Hezké dobré ráno, aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu, ale v jižní polovině území se vyskytuje i polojasná až jasná obloha. Teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji 13 až 8 stupňů Celsia, ale v údolích klesají až 5 stupňů Celsia.
0: Tak děkujeme za informaci a jaký bude zbytek dne?
2: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupni Celsia.
0: Tak vidíte to, přesně tak, jak říkal Šimon Kolář, by mělo být. Tak uvidíme, zdali svatý Petr dopřeje tomu, aby se to naplnilo. Pojďme se podívat dál, co nás čeká tady u nás na vlnách Českého Blaníku. Trocha slovenštiny v podání kapely Tým, anebo taky Hanka Zagorová a její písnička Spěchám. No a zůstávejte i dál s námi, rozhodně nemusíte spěchat, protože u nás chystáme spoustu českých písniček, které máte rádi. A to po celý den. 6 hodin 40 minut, to je aktuální čas a já vám přeju dobré ráno s Českým Blaníkem.

0: Kapela Tým, držím ti město, no a jak by to řekl Pavol Habera, držíme vám město a i na koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, ano, mluvím o letním koncertě, dalším letním koncertě, který se odehraje už tento pátek 24. července v Mariánských Lázních. Připravte se za 5:05 přímo na kolonádě, protože v tu chvíli odstartuje skvělá show, úžasná hudební nadílka, kdy vám zahrají a zaspívají Olga Lounová, kapela Slza, Petr Kolář a stejně tak i naše úžasná blanická kapela. Pokud se ptáte, jakéže je vstupné, tak já vám prozradím, že vstupné se neplatí. Tedy takovýhle úžasný zážitek můžete mít zcela zdarma a užít si to můžete klidně s celou rodinou. Akorát nezapomeňte, když budete odcházet, nebo když už tam budete, vemte si sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože právě ta vám už možná brzy zajistí spoustu peněz. Konkrétně 100 000 korun na ruku. Takže v Mariánské Lázně to jistí už tento pátek 24. července. Připomínám, že ještě jednou to bude od 4:30, 5:05 už buďte na místě, protože to se startuje a místem konání je kolonáda. Takže nádherné místo, nádherné prostředí a skvělá hudba. Tak to je další letní koncert Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
12: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Dobré ráno, za pár vteřin odbije 7. hodina, pokud jste v práci, tak věřím, že s Karlem Gottem se vám hezky pracuje. No a pokud vstáváte, tak stejně tak doufám, že se vám hezky probouzí. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a tak nabídnu podobného fešáka a podobně krásný hlas, třeba Valdemara Matušku. Taky tu budou Vaby a Miki Rivolovi. A jejich Tereza. No a na cestu se vydáme s kapelou Krištof a

0: Za chvíli tu budou zprávy s Monikou Holubovou, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes většinou oblačno, ještě ráno a dopoledne místy polojasno nebo skoro jasno přes den, potom od severu přehánky. Večer ovšem bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty se dnes budou pohybovat většinou mezi 18 až 23 stupni. Na jižní Moravě 25, na horách kolem 14. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kde jsou děti ve škole. Zákaz by se tak týkal i školních jídelen anebo družin. Výjimkou je použití telefonu ve výuce, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby žáků. Konec regulace cen paliv zatím neměl tak silný dopad, jak se původně čekalo. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízejí čerpací stanice stále ještě dříve nakoupené pohonné hmoty.
1: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na to temech ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
0: Prodej pohonných hmot se od včerejška znovu řídí jen tržními mechanismy. Cenové stropy vláda uplatňovala od dubna. Poldr u Kutřína na Chrudimsku má být ve zkušebním provozu v polovině příštího roku. Přestože v té době ještě nebudou dokončeny všechny stavební objekty ani technologie, hráz už bude schopná zadržet přívalovou vodu a plnit hlavní protipovodňovou funkci. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruvirtové. Ve dvouhře se představí ještě dalších pět českých hráček. Sára Bejlek, Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Laura Samson a Jana Kovačková. Tolik zprávy na Českém blaníku a Veru, je to opět tvoje.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 7 hodin a 3 minuty, to je aktuální čas. Vy posloucháte Český blaník, tedy české písničky, které máte rádi. A tak vám za chviličku nabídnu Rybičky 48 s Bárou Zemanovou, Valdemara Matušku, ale ještě předtím zavítáme do Zahrady ticha s Projektilem. Tak dobré ráno.

0: Písnička dne.
1: Na Českém blaníku.
2: Posloucháte Český blaník, 7 hodin 14 minut, k tomu dobře děláte, že posloucháte teď, protože tu pro vás budu mít krásnou písničku od Terezy Maškové, té úžasné Terezky, která nám už dvakrát zaspívala na Konopišti, naposledy v loni. Mimo jiné, loňský rok pro ní byl velmi úspěšným, protože taky vydala album Nebudu sedět v koutě. No a pojďme ještě prozradit, že 24. ledna tohoto roku měla svůj zatím největší soulový koncert v pražském O2 Univerzum. No a tam zaspívala taky písničku Budu při tobě stát. A my jsme se Terezy Maškové přesně na tuhle písničku taky zeptali.
3: Budu při tobě stát je jedna z mých, řekla bych, nejoblíbenějších písniček desky Svět je málo růžový. A už jenom to, že třeba já jsem člověk, který hrozně nerad dává city najevo lidem, které má hrozně moc rád. A když jsme s Vaškem Hojdekrem tuhle písničku dělali, tak jsem chtěla mít

0: píseň, kterou můžu vyjádřit to, abych těm mým nejmilovanějším, aby oni věděli, že při nich budu, ať se děje cokoliv. Jo? A když jsme ji psali, tak jednou jsem měla prostě slzy na krajíčku a v té písnice se prostě zpívá, i když prostě v tom vztahu jsou nějaký jako šrámy, tak prostě je to vždycky o tom, je to o té komunikaci, že se to vyřeší a ten náš partner prostě nemá zoufat a my u něho budeme, ať když se těší, tak se budeme těšit s ním, ať je smutný, tak ho prostě podržíme.
1: Tak to je krásné. Já už se teď moc těším na tu písničku. Tak si ji pojďme dát.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

0: Jana Kratochvílová, mám ráda tvůj smích, 7 hodin 27 minut. Pokud máte rádi ovoce, tak potom vězte, že v České republice přibývají veřejné sady, kde si ovoce můžete natrhat zdarma. Pokud si tedy uděláte nějakou procházku do sadu, vždycky se podívejte předem na mapu, která ukazuje na to, kde můžete ovoce trhat zdarma. Dejte si tedy pozor, abyste třeba taky nikomu nezašli na pozemek a neotrhali mu jeho úrodu. Nicméně je nutno dodat, že například naše hlavní město, a to je velice překvapivé, má 75 ovocných sadů o rozloze 133 hektarů. Takže pokud byste chtěli třeba i vy Pražáci nebo z okolí Prahy zajet do Prahy, která má desítky sadů, které jsou přístupné zdarma, protože je spravuje město, tak máte tuhle možnost šetrně si tam ovoce pro vlastní potřebu natrhat. Doporučuji, ať se podíváte na stránky Na ovoce, tedy komunitní mapu a kodex sběrače. Je to volně přístupné na internetu, takže mrkněte, vyberte si svůj sad a pochutnejte si na šťavnatém ovoci. A k tomu si pustíte Český Blaník, protože my vás tady zásobujeme českými písničkami, které máte rádi, třeba úplně stejně jako to ovoce. Už za chviličku kapela Krištof a Tomáš Klus. Cesta.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
7: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
9: Příze látky tvoření, našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Já si myslím, že pokud jste se třeba při probouzení cítili ospalí, unavení, rozlámaní, tak jestliže jste vstali a rozpohybovali jste tělo při kapele Elán a její písni Sestrička s Kramárou, tak si myslím, že jste udělali jedině dobře. No a pokud si teď říkáte, co na sebe, co si obléct a nevíte, jaké počasí nás čeká, tak meteorolog Šimon Kolář nám to prozradí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: 7 hodin 39 minut k tomu, no a pojďme se podívat na to, jaké počasí nás dnes čeká. Jak už jsem říkala, prozradí nám to odborník, meteorolog Šimon Kolář.
2: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupni Celsia.
0: Ta jižní Morava má vždycky něco navíc, minimálně ty 2 stupínky. No a pojďme se podívat, co nás čeká tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku třeba Michal David a jeho krásná Dominika. Ale ještě předtím Leona Machálková. Ta si myslí, že svět je plný bláznů. Posloucháte Český Blaník.

0: Michal David v rozverné náladě, krásná Dominika na českém Vlaníku, 7 hodin 40, už skoro 8 minut k tomu. A já vám nabízím báječnou příležitost. Pojďte si nechat zahrát písničku dle vašeho gusta, tedy písničku na přání. Stačí, když se o ní napíšete na 720 836307. Tak vemte do ruky telefon, napište, a nebo nahrajte hlasovou zprávu, to je ještě lepší, alespoň podle mě. Napište nebo nahrajte, komu budeme písničku hrát, jakou písničku, a taky nezapomeňte na své jméno, ať se nám tu nehromadí anonymy. No a já ještě prozradím, že písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinku. Do té doby si dáme třeba Dalibora Jandu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
9: Vy, vykat a vidon, vidra.
8: A vidon?
9: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
14: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Úžasná Eva Farna, boky jako skříň na českém Blaníku. 8. hodina nám právě odbíjí a já vám prozradím, co nás čeká po ní. Tak kromě písničky na přání, o kterou si píšete na 720-836-307, i písničky, které jsme pro vás vybrali my. Třeba jednu od Miraje. Dej mi víc své lásky, tak o tom bude zpívat kapela Olympy. A dáme si i božského Karla, Jestli tě budu mít rád. Jestli já tě budu mít rád. Ještě předtím, než nám Monika Holubová donese nejnovější zprávy, pojďme na počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Pokud jste byli se včerejším počasím spokojeni, budete spokojeni i dnes, protože to bude skoro jako přes kopírák. Očekávejte, že teploměr nám dnes ukáže v maximech 23 stupňů Celsia v Čechách a na jižní Moravě až 25. Na horách jen kolem 14. Většinou bude oblačno ráno a dopoledne ještě polojasno nebo skoro jasno, a to především na jihu, přes den potom ojediněle. Na severu a severovýchodě se místy mohou vyskytnout přehánky. Večer se ale bude oblačnost protrhávat a přehánky budou slábnout. Přeju vám krásné ráno s českým Blaníkem.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Zprávy na českém Blaníku.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm Agrofertu. Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše chce vrátit podporu za celkem 22 milionů korun. Na žaloby už reagoval mluvčí Agrofertu. Uvedl, že jsou přesvědčeni o tom, že dotace čerpali v souladu se zákonem. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí je meziročně využilo víc lidí. Týkalo se to železniční dopravy, městské hromadné dopravy i letiště. Pokles podle statistik ministerstva dopravy zaznamenala jen autobusová doprava. Kriticky ohroženým zvířatům pomáhá další posílení populací. Nedaleko Ivančic ochranáři vypustili 40 cyslů obecných z odchovů českých i zahraničních zoologických zahrad. Víc říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Záměrem je zvýšit v těchto koloniích počty zvířat. Cysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení kolonií prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci opakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neuteklo.
4: V okolí už navíjí další cyslové, proto by bylo ideální, kdyby se obě populace časem propojily. V Antarktidě padla rekordní teplota. Na výzkumné stanici Concordia naměřili minus 84,1 stupně Celsia. Došlo k tomu v sobotu. Nikde na Zemi přitom nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď pokračuje Veronika Rážová.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, 8 hodin a 4 minuty a tady už je Karel Černoch, Popelky.

Píšu ti prstem v písku. Píšu ti prstem v písku. Píšu krátké psaní.

0: Českém Blaníku Hanka Zagorová.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Je to tak správná chvíle na to, abychom někomu udělali radost. 8 hodin a 13 minut. Vy si o písničku na přání píšete na 720 8363 07. No a tentokrát tady mám vzkaz od Honzy, který chce nechat zahrát písničku od kapely Lucie. Bude to písnička Marie s pozdravem pro nás v rádiu. No a my samozřejmě Honzu taky zdravíme, děkujeme a posíláme, jak jinak než Lucii, Marie, právě teď na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Původně kapela Bee Gees, ovšem tahle písnička v podání Heleny Vondráčkové a Jirky Korna. Každá trampota má svou mes, zkrátka má své kouzlo. Pokud kromě toho, co posloucháte tady u nás na Českém Blaníku, fandíte třeba i jazzu, tak doporučuji, abyste si nenechali ujít dnes vlastně zakončení, takové dvoudenní zakončení to bylo, festivalu na Moravském náměstí v Brně, což je velký jazzový Bohemia Jazz Fest, který se konal napříč Českou republikou. Mohli jste dorazit do Prahy, Plzně, Prachatic, Hluboké a nebo, jak už jsem říkala, dnes do Brna, kde se bude konat takové velké finále. Pokud si ovšem zoufáte, že to nestíháte, tak potom vlastně dá se říct, že nevadí, protože navštívit můžete Jihočeský jazzový festival. Ten probíhá od 19. do 25. července v Českých Budějovicích a v okolí a i tam si můžete vychutnat svůj oblíbený žánr. Více informací na jihočeskyjazzfest.cz. No a více českých písniček, které máte rádi, tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Spiritual Quintet a nebo Karel Gott.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Padá!
1: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
2: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na českém hlavě.

0: Českém Blaníku.
1: Hodiny ukazují 8.36, posloucháte Český Blaník. Venku nám panují poměrně příjemné teploty, většinou kolem 15 až 18 stupňů Celsia a na většině míst je polojasno. Jaký bude zbytek dne, to už nám prozradí meteorolog Šimon Kolář.
2: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupňů Celsia.
1: Tak děkujeme moc za další předpověď počasí. A teď už zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Iveta Bartošová.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Kristýna pri oltáři na Českém Vlaníku, 8 hodin 44 minut. My teď na chvilku odbočíme od českých písniček a podíváme se do Českých Budějovic. Tam mají totiž úplnou novinku. Na Lanově třídě je nově velký nápis České Budějovice 2028. Ten odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury. Jde o sochu vytištěnou ve 3D z recyklovaného betonu a podrobnosti už pro nás má sama paní primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
2: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a je to i hratelný nápis. Nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat. To znamená, že pro všechny možné generace návštěvníků, ale i obyvatel.
1: Takový multifunkční nápis, tak moc děkujeme, to byla paní primátorka a já ještě doplním, že nápis funguje i jako lavička a nebo pokud tedy opravdu budete chtít na skateboardu vyrazit, tak rozhodně můžete vyzkoušet i tento nápis. Tak hezký výlet do Budějovic a taky hezký poslech Českého Blaníku. Už za chviličku Heidi Janku, Vapi Daněk a nebo Činasky.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
14: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
15: Český Blaník.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: náklepem na nebeskou bránu.
1: Bob Dylan, Guns N' Roses, anebo taky Petr Kalandra. Nebeská brána. A vlastně i Michal Tučný. No a pojďme se podívat, co nás tady čeká dál. 9. hodina právě odbíjí a po ní si dáme třeba Karla Zicha.
2: Je to paráda, lehnout si na zára a číst si.
1: Bude tu i Malá dáma od Kabátu. A nebo Aneta Langerová, skvělej nápad. Taky přijde Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a já už teď se nemůžu dočkat toho, co nám zase přinese. Za chviličku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Po většinu dne by mělo být dnes polojasno. Očekávejte, že teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni na většině území. Ovšem na jižní Moravě budete mít o 2 stupínky tepleji, až 25 stupňů. Na horách naopak o dost chladněji, pouze 14. Očekávejte, že během dne by hlavně na severu mohlo i pršet. Večer ovšem bude oblačnosti i srážek ubývat. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Vláda ústavnímu soudu navrhne, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO. Požaduje také, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. V Olešovické průmyslové zóně na Kroměřížsku přibývá zeleně. Zlínský kraj do ní investuje přes 14 milionů korun. Jaké rostliny tam najdeme, řekne za hejtmanství Jan Vandík.
10: Novou výsadbu tvoří převážně domácí druhy dřevin, kterým se v místních podmínkách přirozeně daří. Nechybí mezi nimi javory, habry, duby, lípy či třešně. Současně zde postupně vzniká více než 6 hektarů travnatých ploch a také centrální zasakovací průleh o rozloze přes 1,7 hektarů.
9: Ten pomůže zachytat dešťovou vodu. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla jsou odpovědí na nekalé praktiky Kanady. No a Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak crossu. Krejčí ztratil 16 setin na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 3/10 rychlejší. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku odbyla 9. hodina a pojďme se podívat, co tu bude v nejbližších minutách. Tak třeba Maruška Rotrová, Karel Zich nebo opět Aradeček s Marií Čírovou.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Maruška Rotrová na Českém Vlaníku. To mám tak ráda.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A já mám taky ráda každý den, každý všední den rekordy Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A tentokrát nám přináší takový poměrně bizarní kousek.
2: Česká kniha rekordů věnuje pozornost i novému sportu, hobby horsingu. A my jsme zaevidovali krásný výkon Nikoly Hájkové, která dokázala tím stylem hobby horsing přeskočit laťku ve výšce 151 cm. To je úžasný atletický výkon. A my jsme rádi, že na Monínci tahle akce mohla proběhnout a že jsme ji mohli zapsat do České knihy rekordů.
0: Jenom pro

0: Doplnění hobby horsing je moderní sport a taková pohybová aktivita, při které jezdci napodobují klasické jezdecké disciplíny, jako je třeba parkour nebo drezura. Ovšem mají k tomu ne koně, ale plyšovou koňskou hlavu na dřevěné tyči. Je to taková novinka z roku 2000, která vznikla ve Finsku. Vyžaduje obratnost, šikovnost, ale taky fyzickou kondici. Takže my gratulujeme ke krásnému rekordu a těšíme se zítra na další kousek.
1: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
0: A teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Václav Neckář, pak taky trocha slovenštiny v podání Marky Gombitové, ale ještě předtím v kabáti Malá dáma na českém blaníku. Tak dobré dopoledne.

0: Václav Neckář, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě na Českém Blaníku. No a kvůli vám vás tady zásobujeme českými písničkami, které máte rádi, a že jich tu budeme mít v následujících minutách víc než dost. Čekejte Anetu Langerovou, taky Michala Penka a nebo Pavla Bobka. A za chviličku se taky společně vydáme na jednu velice zajímavou akci. Počkejte si na to.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník.
11: Znal jsem jeden hlas, který byl pro mě hlas a ještě něco mnohem víc. Zněl všedně, já všechno dnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním a snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, z nejslavnějších ve své době, každý jeho jméno znal a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový je věcí řád, však já se prvně přestal.

opuštěných písní se bá. Na pozdrav nám všem krátce kýv a řek, vše jiné nežli dřív, a nač se proto vzdávat. My všichni ušli svůj snad díl a cesta je lepší nežli cíl.

Kdo si řekl, ať žije král, a všichni začali zpívat. Už nebylo co skrývat, a zmizel sníh a zmizel mráz. A zmizel prostor a zmizel čas, a my všichni náhle našli hlas.

0: Skvělý nápad Anety Langerové a teď skvělý nápad můj. Pokud nevíte, co s víkendem, který se nám blíží, tak já bych doporučila tak zaprvé v pátek vyrazit do Mariánských Lázní na letní koncert Rádia Blaník, no a potom se vydat na některou ze svatoanenských poutí. Svátek svaté Anny, respektive Anny, se nám blíží a při té příležitosti se během nadcházejícího víkendu můžete vydat na různá místa napříč Českou republikou, kde můžete navštívit poutě. Tak například můžete zamířit do Horšovského Týna, kde se chystá jedna z největších poutí v západních Čechách, nebo taky do Starého Města u Uherského Hradiště, kde kromě kolotočů a jarmarku nabídnou i koncerty známých interpretů. Velké poutě se konají také v Úpici, Smečně, Rokytnici v Orlických horách nebo Žirči u Dvora Králové. Čekají vás tradiční stánky, pouťové dobroty, řemeslné trhy, atrakce pro děti i dospělé a samozřejmě i atmosféra, kterou si mnoho lidí spojuje právě s dobou dovolených a prázdnin. Takže pokud ještě nemáte plán na víkend, tak si myslím, že je to úplně jasné. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Michal David anebo duet Hanky Zagorové a Petra Reska.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Rádio Český.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát.
1: Český blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Dlouhá noc Heleny Vondráčkové a před námi další, nevím jestli dlouhá, ale vím, že 60-minutová pasáž, kterou budeme plnit jednou českou písničkou za druhou. Můžu vám slíbit třeba Pepu Laufra. Taky tu bude kapela Olympic, Je to tvá vina.
1: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť.
0: A nebo Xinlix, Má chata, můj hrad.
2: Má chata, můj hrad, místo, co mám rád, bez výhrad.
0: Taky tu budeme mít jednu zajímavou zprávu týkající se padělků značkového oblečení. Zkrátka a dobře, vyplatí se poslouchat Český Blaník i mezi 10. a 11.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ještě než si dáme zprávy, pojďme se podívat na to, jaké počasí nás dnes čeká. Většinou do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25, na horách jen 14. Obloha bude většinou oblačná, očekávejte, že jen tu a tam polojasná. Během dne pak na severu a severovýchodě země očekávejte místy přehánky. Večer ale bude oblačnost i srážek menší. Tím pádem už bychom se neměli dočkat dalších deštíků. Za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Hezký den přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš považuje za velké poučení z letošního summitu NATO, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat? Řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Čeští řidiče se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
0: Podle Kovandy nebyl cenový strop nafty a benzínu zrušen v tom nejvhodnějším okamžiku. Lidem by mohlo od jejich 80 let do příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. No a do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruchtwirtové. Utkání je v plánu od 15:30 odpoledne. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, teď už je před námi další várka českých písniček, jedna v podání Pepi Laufra, další Karla Gotta a předtím ještě Lucka Vondráčková.
5: Vítr mě

tu naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Jsme na tom skoro jako Josef Laufer, tak jedeme dál. 10 hodin a 15 minut posloucháte Český Blaník a my teď budeme probírat takové téma, které se může dotknout vlastně kohokoliv. Ano, je to tak, i v roce 2026 stále řešíme padělky značkového oblečení. Tak například jenom v letošním prvním čtvrtletí bylo zabaveno skoro 2,5 tisíce padělků za 5 milionů korun. Podrobnosti už dodá mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochranných známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
1: Tak to vidíte. Dejte si pozor na to, co kupujete. Doufejme, že jednou třeba padělatelé přestanou takovýmto způsobem škodit značkám. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Janka Ledeckého anebo Michala Hrůzu s Lenkou Dusilovou. Právě teď na Českém Blaníku.

0: Na Českém Blaníku kapela Olympic 10 hodin 26 minut, tak já doufám, že máte krásné úterý 21. července, že si užíváte dnešní den s českými písničkami a pokud máte třeba nějakého Vítězslava, nějakého Víťu doma, tak nezapomeňte na to, že dneska slaví svátek, tak mu taky popřejte. Před námi jsou další české písničky, kterými vám doufám budu dělat radost. Dalibor Janda, Karel Kryl a nebo Xindl X.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbo kontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firmanazážitky.cz.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Na Českém Blaníku.

0: veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo.

0: zažní, tak to je Miki Žbirka na Českém Blaníku. 10 hodin 44 minut a pokud máte náladu třeba na nějakou jinou, kterou jste dlouho neslyšeli, pojďte si o ní napsat. Číslo 728 36 307 je to pro vás, pro vaše písničková přání, která budu plnit zhruba za půl hodiny, takže neváhejte, pište, napište mi, kterou chcete, pro koho ji chcete, taky od koho bude, tedy myslím tím, abyste se podepsali, ať tu nemáme anonym. No a já si myslím, že to je všechno ve stručnosti řečeno. No a pokud chcete, můžete klidně přes WhatsApp nahrát i hlasovku, tedy hlasovou zprávu, kterou já potom pustím do vysílání a určitě to bude stát za to. Tak do toho seberte odvahu, přidejte nějaký ten nápad a pošlete mi to na 720 83 63 07.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Radio Český Blaník.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým blaníkem.

0: Sice to tam moc na léto nevypadá, ale my se letně naladíme spolu s Ivetou Bartošovou na Českém Blaníku. Za chviličku, za pár vteřin odbije 11. hodina a já tu pro vás chystám další kousky, tak třeba jeden od Anika. Láska ta se nerozpouští, je vzácnější. Bude to i Marek Ztracený, Minulost. Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake. A s kapelou Lucie se podíváme do Ameriky. Za chvíli už tu budou nejnovější zprávy, ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes se vyšplhají teploty v Čechách maximálně ke 23 stupňům Celsia. Na jižní Moravě budete mít teplej až 25. Na horách naopak chladněji, jen do 14 stupňů. Většinou by mělo být oblačno, odpoledne na severu a severovýchodě země se místy mohou vyskytnout přehánky. Večer ale bude oblačnost i srážky slábnout. Tak, užijte si krásný den s Českým Blaníkem, za chviličku slibované zprávy a pak už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. A jedna to bude přímo podle vašeho gusta.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezký den přeje David Račák. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší. O víkendu se oteplí. Kriticky ohroženým zvířatům pomáhá další posílení populací. Nedaleko Ivančic ochranáři vypustili 40 syslů obecných z odchovů českých i zahraničních zoologických zahrad. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
8: Záměrem je zvýšit v těchto koloniích počty zvířat. Sysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení kolonií prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci opakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neutekla.
7: V okolí už navíc žijí další sysly a proto by bylo ideální, kdyby se obě populace časem propojily. Na jihu Tchaj-wanu dnes začaly vykopávky, jejímž cílem je nalézt pozůstatky japonských vojáků, kteří zahynuli za druhé světové války při potopení transportní lodi americkými silami. Pátrání probíhá poprvé po půl století a je součástí japonského programu na vyhledávání válečných obětí. No a belgický cyklista Evan Poul zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavřín za sebou a pokusí se snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 11 hodin a 4 minuty k tomu, s vámi je Veronika Rážová a před námi Petr Kotwald, Anna K. a nebo nádherný duet Hany Hegerové a Petra Habky. Levandulová na Českém Blaníku.

0: Písničku na přání.
1: Posloucháte Český Blaník, já vám přeju krásné dopoledne. Písnička na přání je tady a vy máte vždycky možnost na čísle 720 8363 07 vybírat. Tentokrát tu máme výběr Petra Koláře, písničku Jednou nebe zavolá, a bude to pro Tomáše od Honzy. Prý jen tak pro radost a taky, že se těší na společnou pánskou jízdu o víkendu. Tak pánové, ať se vám vydaří. Tady je Petr Kolář.
0: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.
3: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou.

v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej.

0: Marek Ztracený a minulost na Českém Blaníku. Tak schválně, jestli pak jste dneska už vzali do ruky telefon nebo koukli na počítači na sociální sítě Českého Blaníku. Pokud ne, tak byste to měli dohnat, protože zase tam pro vás dneska máme něco nového. Putujeme už nějakou dobu po mapě České republiky a zastavujeme se tam, kde se někdo významný, nějaký český hudebník narodil a nebo má nějakou vazbu k tomu danému městu. No a schválně, jestli pak tušíte, kdo je taky z Brna. Právě tomu se věnujeme dnes. Tak mrkněte, Český Blaník, takhle nás najdete jak na Instagramu, tak i na Facebooku. No a my pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chvilku Miraj, Lucie a nebo Petra Janů s Hankou Zagorovou.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Nezmaři a bodláky ve vlasech. No a my už tu máme, ne nezmara, my už tu máme Michala Krusberského, ahoj.
1: Ahoj, no tak bodláky ve vlasech to fakt nechceš, ale.
0: Ne, nechci. Ale víš, co jsem se dočetla, představ si to, že vědci z Jihokorejského institutu a americké univerzity vyvinuli robotický oděv. Jo, takže kdyby ti třeba kdyby ti dělalo potíže to, že se ráno oblíkáš a trvá ti to příliš dlouho, tak si pořídíš tenhle robotický oděv a on tě sám oblékne za 10 vteřin.
1: Aha. A není to nějaká robotka, co by mě oblíkla třeba?
0: No tak to zatím nevím. Nedočetla jsem se žádné detaily, ale věřím tomu, že vzhledem k tomu, že ty technologie tak vyspívají a neuvěřitelně nás překvapují každým dnem, tak třeba jednou si budeš moct koupit v obchodě i nějakou robotku, která tě sama oblékne.
1: No, to každopádně. A vůbec jako člověk už stárne, že jo, tak nejvyšší čas, aby to přišlo teda.
0: Je to pravda. No tak třeba nás poslouchá nějaký vývojář, nějaký vynálezce a inspiruje se. No ale vy, posluchači naši milí, můžete se inspirovat tady tím, co vám nabídneme v následujících minutách, tak třeba tu bude Ilona Čáková, nebo taky Karel Gott, no ale hlavně Michal Krusberský, který vás bude provázet celým odpolednem až do 18. hodiny. No. Tak si to s ním hezky užijte a já se těším zase zítra úderem 6. pokud vstanu.
2: Trubky troubí, vstávat se má.
3: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Tak já jdu, miláčku.
9: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
8: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
9: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
8: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
9: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
10: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
9: Hej, už máš řidičák?
13: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
13: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
14: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
15: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodej na galanterie v Kostelci nad Labem.
16: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
17: Příze látky tvoření našeho života koření.
15: Pro háčkování.cz.
18: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
19: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč?

0: Pepa Vojtek, kapela Kabát, a kdo ví, jestli těsně před 12. hodinou, tak ne, kdo ví, jestli, ale určitě další české písničky, které máte rádi hned po té 12. Marta Kubišová, Nechte zvony znít.
1: Prosím, nechte zvony znít.
0: Taky budou Plavci a Inženýrská. A ještě máme Plán s kapelou Kryštof. A bude jich určitě víc, tak si na ně počkejte, za malý okamžik pokračujeme.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Jsme Český Blaník.
6: A najdete nás i na síti všech sítí.
5: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
6: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, ale během dne další přibývání oblačnosti a odpoledne a večer, a to zejména v severní polovině území, čekáme lokální přehánky. Teploty hodně podobné těm dnešním, 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách kolem 15. Tolik počasí na zítřek a teď aktuální zprávy a David Račák.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Do Česka se v pondělí vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách. Jeden v Mělníce a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Do ulic Prahy 5 vyjel nový taxík Maxík. Ten vozí seniory a tělesně postižené občany po hlavním městě. Cena jedné jízdy na místo určení činí 60 korun na osobu a musí trvat maximálně 60 minut. Čím vším vozidlo disponuje, řekne místostarosta 5. městské části Petr Lachnit.
9: Vozidlo taxík Maxík je vybaveno nástupním schodem a plošinou pro vozíčkáře. Pokud je potřeba, může s klientem jet i doprovodná osoba nebo také pečovatelka. Řidič pomáhá s nástupem a výstupem do a z vozidla a pomáhá zapnout bezpečnostní pás.
8: Po předchozí domluvě je k zapůjčení i invalidní vozík. V Madridu vrcholily oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa. V ulicích se jich účastnilo skoro 2 miliony lidí, uvedly vládní úřady. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a večer předstoupili před fanoušky na pódiu v centru španělské metropole. No a Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak crossu. Krejčí ztratil 16 setin na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 3 setiny rychlejší. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré poledne už vám teď 3 minuty po 12. přeje taky Michal Krusberský. Pokud míříte na oběd, tak ať chutná, a teď už Katapult a někdy příště.

0: Dobešová, nechte zvony znít skoro 14 minut po 12. hodině. Tak dobrou chuť, pokud zrovna obědváte.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A my necháme znít ty naše velké hity, hezké české písničky, které máte rádi. A to už v pátek, přátelé, kdy se na vás těšíme v Mariánských Lázních, kde přijedeme za vámi, postavíme velkou stage, samozřejmě, a to přímo na kolonádě, aby to mělo jako štýl pořádný. A začínáme 5 minut před 16:30, takže pokud se chcete zastavit, tak přijďte, protože na vás se těší také naše velké hvězdy, jako je Olga Lounová, Slza, kterou jsme poslouchali před chvíli, bude i Petr Kolář nebo celá naše blanická kapela. K tomu dobré jídlo a pití a samozřejmě, že na místě naše hostesky budou rozdávat také sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Tahle samolepka je velmi důležitá, schovejte si ji, nalepte si ji doma na lednici, na auto, na počítač, kam chcete, protože už v dalších dnech by vám mohla přinést spoustu peněz, třeba někomu i 100 000 korun. Takže v pátek se na vás těšíme v Mariánských Lázních.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Věrka Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál a my vám taky dál budeme hrát ty české písničky, které máte rádi. Už za malý okamžik slibovaný plán od kapely Kryštof bude i Valda Matuška a Léta pádí a ze všeho nejdřív Zdeňka Lorencová a Honza Přeučil, proč žiješ rád. Tak si udělejte pohodu, třeba i v práci na chvilku dejte si kavčo a potom obědě, ať jste v pohodě a hlavně buďte dál s Českým Blaníkem.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
7: Český Blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Kapela Team Al je tam v tom těž a pokud vy často lítáte taky na dovolenou, tak už se vám určitě stalo, že se vám někde líbilo natolik, že jste si říkali, je, tady bych chtěla zůstat, tady bych žil natrvalo. No jenže reálný život má s tím dovolenkovým pramálo společného a asi byste brzy zjistili, že ta destinace pro život třeba vůbec není. Právě proto teď vznikla studie zaměřená na města a na země, které jsou pro cizince nejsnadnější k začleňování do každodenního života. Jak to teda dopadlo? Mezi zeměmi vedou Island, Lucembursko a Nový Zéland, z měst potom láká Curych, Singapur a Tokio. No, to je sice fajn, jenže já bych teda chtěl bydlet někde u moře. Tak to asi neklapne. A víte, co se říká? Všude dobře, doma nejlíp. A tím bych to určitě uzavřel. Za chvíli Jirka Schillinger a také Monika Absolonová.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
10: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
9: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Rádio Český Blaník.

po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem vloček všech. Už kvílí vítr a hřmí bouře v srdci mé. Zlobu vyšeptám v těch

0: řek.
1: Kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
2: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
1: Tak, tak.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se slovně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

0: Jako za mladá kapela Olympic na závěr téhleté hodiny, ale my to rozjedeme, možná taky jako za mladá s kapelou Činasky, už za chvíli bude jejich Hlavolam. A v šíleném kolotoči se svezeme s Luckou Vondráčkovou. Těšte se i na Ivetu Bartošovou, bude její Nekonečná. A další české písničky, které máte rádi, chystám je pro vás hned po zprávách.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší středa má být zpočátku polojasná až jasná se sluníčkem, pak už bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer máme lokálně čekat přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě 26 stupňů a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 15. Teď už přispěchal David Račák a další zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko nemá žádnou zbraň, která by dokázala ničit dalekonosné balistické rakety. Přesto není bez ochrany. Těží totiž ze své polohy uprostřed Evropy. Kryje ho alianční síť radarů, protiraketové americké systémy v Polsku i rozvíjející se systém Arrow v Německu. Poptávková doprava si v Česku získává stále větší oblibu. V Rychnově u Jablonce nad Nisou zájem ve zkušebním provozu předčil očekávání. To potvrzuje i primátor Miloš Vele.
8: Já si myslím, že to je i trend do budoucna, že tímto směrem půjdeme a budeme ji rozšiřovat. Teď došlo k dalšímu rozšíření, je o to veliký zájem a já vidím spoustu nevytížených třeba večerních linek a ta poptávková doprava je cesta, jak to zefektivnit.
7: Jen za červen služba přepravila bezmála 400 cestujících, proto město už pořídilo druhý 7-místný elektromobil a na příští rok plánuje třetí. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa, v němž podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty. No a do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Utkání je v plánu od 15:30 odpoledne. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Startuje další hodinka, ve které se podíváme na naši domácí fotbalovou ligu, ale taky si budeme hrát Lunetiky, Hanku Zagorovou anebo teď Činasky. Michal Krusberský je s vámi, přeju pohodové teď už úterní odpoledne.

0: hosti také pražskou Bohemku. A jak jsou připraveni, to říká trenér Severočechů Zdenko Frťala.
1: Každý hráč, který dostal prostor a možnost nastoupit v těch přípravných utkáních, si dělal nějaký profil, my si ty zápasy vyhodnocujeme a věřím, že v tom prvním domácím utkání budeme tak konkurenceschopní, aby jsme navázali na to, co jsme chtěli v té naší hře změnit. Aby jsme byli víc odvážnější, víc kreativnější, takže tyhle prvky jsme se snažili do našeho způsobu hry zařadit.
0: Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně přidám ještě další zápasy. V úvodním ligovém kole se dále Slávie utká doma se Slováckem, Plzeň vyzve ve Štruncových sadech Liberec a Sparta se představí také na hřišti brněnské Zbrojovky. Tolik fotbal a teď už zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Teď Pavel Žalman, Lohonka a hezký den přeju.
2: Kdyby to...

0: No možná si tak právě teď připadáte při úterku v práci, že taky máte šílený kolotoč, ale kolotoče jsou i na mnoha poutích, které stále fungují a které budou dál, protože nás čeká svatá Anna a budou svatoanenské pouti, takže i tam se kolotoče mohou vyskytnout. Za to u nás na Českém Blaníku tady se výhradně vyskytují jenom české písničky, které máte rádi. Za chvíli slibovaná Iveta Bartošová, ještě dřív Xindelix a taky Karel Gott. Bum, bum, bum si dáme.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Moře zábavy v centru Prahy.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
2: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
1: Příze látky tvoření, našeho života koření.
2: Pro háčkování.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
5: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
6: Rádio Český Blaník.

0: přeber si to sama.
1: Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: tím popelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Vláďa Kandola, písnička Dívka zvaná Lady, jinak také v originále Lady, Lady, Lady, kterou v italštině naspíval zpěvák Joe Esposito a zazněla také ve filmu Flashdance a nebo ve filmu Dej mi své jméno. To jenom tak na okraj a přátelé, už za pár dnů, konkrétně ve středu 12. srpna, nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a nebo části Španělska. Co se týče České republiky, tak bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Takže bude to chtít určitě dobré počasí anebo zvolit dobré pozorovací místo, zejména pokud budete zrovna v tu dobu ve Španělsku, tak toho uvidíte docela dost. U nás hlavně uslyšíte české písničky, které máte rádi, už za chvíli jedna velmi oblíbená od kapely Jelen, Jiřího Pavlici a Hradišťanu. Miluju tě!
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: to se stane. Dalibor Janda, co se má stát, to se stane. No u nás se stane to, že si dáme za okamžik další zprávy s Davidem a hned potom třeba Teresku Kendlovou a jméno. Pojďme se vzít. Taky bude Pavel Didovič a Bláznová ukolebavka. Máš má ovečko dám. A ještě Láďa Křížek a Krejson. A taky další české písničky, které máte rádi. Už za malý okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra z počátku dne čekáme polojasno až jasno, ale během dne budou přibývat mraky a odpoledne a večer máme čekat zejména v severní polovině území lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26, no a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 15. Co se dál kromě počasí děje zajímavého, to sleduje David Račák.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Do Česka se v pondělí vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky shozů vody. Praha se zaměřuje na elektrovozidla, včetně kola koloběžek. Spolupracuje na tom s policií České republiky, která obzvláště během letních měsíců provádí kontroly těchto dopravních prostředků. Cílem je zvýšit bezpečnost v ulicích. Jaké jsou dosavadní výsledky, řekne mluvčí města Vít Hofman.
7: Policisté zkontrolovali celkem 94 elektrovozidel, z toho 21 řidičům byla ve zkráceném příkazním řízení na místě uložena pokuta, a to v celkové výši 57 000 korun. A 6 řidičům bez trvalého pobytu na území České republiky byla uložena kauce v celkové výši 28 000 korun.
6: Nejčastějším zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel. Teplota na antarktické výzkumné stanici Concordia v sobotu 18. července klesla na -84,1 stupně. Nikde na Zemi nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. No a až zhruba 18 hodin po porážce argentinských fotbalistů ve finále mistrovství světa se Španělskem se podělilo své dojmy tahoun šampionů z roku 2022 Lionel Messi. Hrozně to bolí, tahle rána se jen tak nezahojí, napsal na Instagram. Jestli bude v reprezentaci pokračovat, Messi neuvedl. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré, teď už odpoledne vám taky přeje Michal Krosberský. Máme skoro 5 minut po 14. a pokud nevíte, co je to sladovka, tak s námi vydržte dál, my vám to objasníme. No a před chvíli jsme tady měli Vláďu Kendla, teď tady máme jeho dceru Terezu Kendlovou. Dáme si její jméno a já vám přeju, ať se daří v práci i doma.

0: toho táboráku. Pavel Dedovič za námi, bláznová ukolébavka taktéž a míříme do oblíbeného Benešova. Tentokrát se třeba dozvíme, jak žije tamní sladovka. A pokud nevíte, co to je a kde to je, tak nám to prozradí sám pán místostarosta Jakub Hostek.
1: Sladovka je místo, které se každý rok rozvíjí. V poslední době tu přibyly například skatepark, hasičsko-horolezecká stěna nebo nové herní a balanční prvky. K dispozici jsou ale i pump track, venkovní posilovna, dráha na inline brusle nebo dětské dopravní hřiště. Areál tak nabízí zábavu dětem, sportovcům i celým rodinám. Do budoucna chceme zlepšit dopravu v okolí a vybudovat například nové záchytné parkoviště a rozšířit možnost sportovišť. Srdečně vás zveme na sladovku.
0: Tak se klidně můžete zastavit a my vás srdečně zveme k dalším písničkám, které už pro vás máme nachystány. Lucie a jejich Marie za chvíli, taky bude Míša Linková. To víš, ale ze všeho nejdřív Láďa Křížek a Krejson a Vzdálená. Michale, s vámi, dobré odpoledne přeju všem.
2: A zpátky chci, v duchu tě hladím.

0: Tak tohle byla Lucie, už bez Davida Kolerant a jejich Marie. No ale v kalendáři není Marie, tam je Vítězslav, Vítě, tak všechno nejlepší přejeme. Doufám, že si ten dnešní den ještě užijete a my vám za chvíli k tomu svátku pošleme třeba Helenu Vondráčkovou a nebo třeba Michala Tučného a Lenku Filipovou.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: Já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
4: Vy, vykat a vidon, vidra.
3: A vidon?
4: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Jedna amnestia na Něveru, na taky kapela Elán k odpolední svačině ve 14.41.
1: Co Čech, to rekord.
0: A věřte nebo ne, ale stále vznikají nové rekordy a zajímavé disciplíny. U jedné takové se teď zastavíme s Pepínou Vaňkem. Tak kde vznikl další rekord?
2: Česká kniha rekordů věnuje pozornost i novému sportu, hobby horsingu. A my jsme zaevidovali krásný výkon Nikoly Hájkové, která dokázala tím stylem hobby horsing přeskočit laťku ve výšce 151 cm. To je úžasný atletický výkon. A my jsme rádi, že na Monínci tahle akce mohla proběhnout a že jsme ji mohli zapsat do České knihy rekordů.
0: No prosím, hobby horsing, to je takový to, když si mezi nohy dáte tyčku s hlavou koně a běžíte sami, jo? Takže 150 cm docela slušný výkon. Gratulujeme a zítra se těšíme na ten další.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Láska, ta nebezpečná věc a taky Petr Muk v 15.00 a po 15. hodině třeba Alenka v Říši divů a Karel Zich. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, taky bude Vítě Vábra. Neznám její jméno. A nebo Petr Kotval. A taky další české písničky, které máte rádi celé léto.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude zpočátku polojasný až jasný se sluníčkem, až během dne čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večera, to zejména v severní polovině území, se mohou vyskytnout lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě tam bude tepleji až 26 a na horách pak kolem 15. Prostě trošku se nám ochladí, ale i tak bude příjemně. Teď už Renata Pechová a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stávková pohotovost na ruzeňském letišti nikoho neomezuje. Odbory protestují proti chystaným změnám ve vedení, ale běžný provoz pokračuje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmanková.
9: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
8: Stávková pohotovost bude platit do odvolání nebo do přechodu na jinou formu protestu. Auto není trezor, připomínají policisté. V létě proto častěji kontrolují, jestli v zaparkovaných vozech nejsou zbytečná lákadla pro zloděje. Jen ve Středočeském kraji v prvním pololetí zaznamenali 141 vykradených aut. Nenechávejte proto na viditelných místech žádné věci, nejen ty cenné. Na hřebeny Krkonoš se vrací strážci na koních. Turisté je mohou vidět v nejnavštěvovanějších partiích hor. Podle Národního parku je strážní služba jedním ze základních pilířů péče o vzácnou přírodu. Nestačí jen nastavovat pravidla, je potřeba být přímo v terénu. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude od čtvrtka s barmskými a francouzskými filmaři. Na něm spolupracovali také čeští tvůrci. Tolik zprávy, přeji hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré odpoledne vám i teď, 4 minuty po 15. přeje Michal Krusberský. Za chvíli 3 ve 3 a taky se podíváme do Budějic, co tam mají nového. Teď Karel Zich a Alenka v Říši divů.
10: Telegram s adresou svět.

0: Rádio Český Blaník.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Neznám její jméno, ale my známe jeho jméno. To bylo Víťa Vávra u nás na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A dnešním tmelicím spojovacím prvkem, řekněme, těch nadcházejících 3 českých písniček je slůvko asi. A to se vyskytuje docela často v písničkách, jak tak koukám. Budeme mít Hanku Zagorovou a Petra Reska, asi. Taky si dáme Valda Gang. Aká, jak tak koukám. Budeme mít Hanku Zagorovou a Petra Reska, asi. Taky si dáme Valda Gang. Asi se mi stejská a ještě

0: Do 70. let jsme se vrátili s písničkou Asi Pavla Nováka a za chvíli, to se podíváme do 90. bude Petr Kotwald, kdo je dál, a taky si dáme Ivetu Bartošovou a písničku O lásce. Máme 15 hodin a 24 minut a jsme rádi, že jste dál s Českým Blaníkem.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz. Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadní do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
9: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Naď, láska je tu s vámi a my jsme s vámi taky v Českých Budějovicích a jsme za to rádi. A tam se i teď podíváme, máte tam totiž úplnou novinku. Na Lanově třídě je nově velký nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury. Jde o sochu vytištěnou ve 3D z recyklovaného betonu a podrobnosti nám k ní taky prozradí paní primátorka Dagmar Škodová. Parmová.
1: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a je to i hratelný nápis. Nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat. To znamená, že pro všechny možné generace návštěvníků, ale i obyvatel.
0: Je to tak, nápis funguje i jako lavička a taky jako malá rampa pro skateboardisty. Tak upřímně jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Každopádně zdravíme do Budějovic, až budete poblíž, tak se na ten nápis běžte mrknout a já vám za chvíli pošlu Jakuba Smolíka a bude i kapela Krištof.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali Auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
14: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál.

0: se Tulácky ráno a také Brontosauři, další písnička, která nám stoprocentně zapadá do těch víkendových písniček k táboráku, které vám teď hrajeme. Ovšem za chvíli to už budeme hrát Řeku lásky, bude Maria Rotrová. Taky si v příští hodině pustíme Michala Davida, Nenapovídej. A ještě Lucka Vondráčková, Ty jsi tenej. A bude jich rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den zpočátku polojasný až jasný, během dne ale bude přibývat oblačnost. No a večer, zejména v severní polovině území, čekáme lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě naměříme až 26 stupňů a na horách do 15. Tolik počasí na zítřek, ale teď aktuální zprávy a Renata Pechová s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Jadran zasáhnou dnes a zítra extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a pak se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru i tornáda. Čeští meteorologové vyzývají, aby lidé sdíleli tuto výstrahu se svými blízkými, kteří se na Jadranu nachází. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí meziročně využilo víc lidí. Jen vlaky přepravili přes 47 milionů cestů, což je meziročně o 2,6 milionů víc. MHD se svezlo 505 milionů cestujících a to je o 12 milionů víc než za stejné období loni. Pokles zaznamenaly jen linkové a nepravidelné autobusy. Podvodníci cílí na jednotlivce, firmy i instituce. Teď se obětí finančního podvodu stala správa nemovitostí Hradec Králové. Zaměstnanec pod nátlakem falešných policistů a pracovníků banky převedl na cizí účty 46 milionů korun. Mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
8: Správa nemovitostí ujišťuje veřejnost i své partnery, že běžný provoz organizace ani poskytované služby pro občany nejsou v tuto chvíli nějak omezeny. Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, její cash flow, plnění finančních závazků ani výplaty mezd zaměstnancům.
7: Policie ani banka po telefonu nikdy nevyžadují převod peněz. Ve Slavkově u Brna praskají školy ve švech. Současné základky ve městě navštěvuje 1400 dětí a ředitelé už nyní přemýšlí, kam budoucí školáky umístí. Řešením by bylo postavit novou svazkovou školu, která by sloužila jak pro Slavkov, tak pro dalších 7 obcí z okolí.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne a možná i na cestu z práce vám teď posílám Ríšu Millera.

0: Řeka lásky a také Maruška Rotrová. 14 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: A teď už si dáme písničku dnešního dne, což bude Tereska Mašková, která nám letos sice na konopišti nespívala, za to si v lednu užila svůj velký solový koncert v O2 Univerzum. No a my si teď pustíme písničku Budu při tobě stát. A Teresky jsme se ptali, jak to tehdy vzniklo.
3: Budu při tobě stát je jedna z mých, řekla bych, nejoblíbenějších písniček desky Svět je málo růžový. A už jenom to, že třeba já jsem člověk, který hrozně nerad dává city najevo lidem, které má hrozně moc rád. A když jsme s Vaškem Hojdekrem tuhle písničku dělali, tak jsem chtěla mít píseň, kterou můžu vyjádřit to, abych těm mým nejmilovanějším, aby oni věděli, že při nich budu, ať se děje cokoliv. Jo? A když jsme ji psali, tak jednou jsem měla prostě slzy na krajíčku a v té písnice se prostě zpívá, i když prostě v tom vztahu jsou nějaký jako šrámy, tak prostě je to vždycky o tom, je to o té komunikaci, že se to vyřeší a ten náš partner a my, tak prostě je to vždycky o tom, je to o té komunikaci, že se to vyřeší a ten náš partner prostě nemá zoufat a my u něho budeme, ať

Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Michal David, který si do konce měsíce dává tak trošku pauzu od koncertování, možná je zrovna na dovolené, každopádně příští měsíc toho můžete vidět a slyšet naživo na mnoha místech naší republiky, třeba bude v Pálkovicích na Dožinkách, v Rožnově, ve Vigantících, v Bojnicích, Pezinok, to už je další měsíc, takže prostě taky si to umí užít, jak se říká. Za chvíli u nás na Českém Blaníku Mekyš Birka a Iva Frilingová a bude třeba i Lucka Vondráčková. Ty jsi ten nej, tak ať jste taky nej a mějte fajn odpoledne s námi.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Později už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Radio Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Odtatěr k Dunaju a kapela Elán. A zpívat si dál můžete klidně s námi i tu vaši oblíbenou, protože už příští hodince budeme opět hrát na přání. A nevím, jak to s počasím vypadá zrovna teď u vás, ale tady koukám ze studia docela zataženo, takové uspávací počasí, tak pojďme to něčím rozpálit, roztančit, probrat všechny ty lidi u rádií, kteří nás teď poslouchají. Klidně nám napište své tipy, buď v SMS-ce, anebo v hlasovce přes WhatsApp na 720-836-307, abychom vám příští hodince už mohli zahrát na přání a třeba zlepšit náladu. Za chvíli ode mě Michal Tučný a Anna K. Dáme si nebe.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Český blaník.
22: To je blaníček.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Dan Landa a jeho touha, a pokud vy toužíte po dalších českých písničkách, tak rozhodně je máte mít. Už po 17. hodině Valda Matuška a Eldorado. Také si dáme tichou dohodu a večírek osamělých srdcí. A ještě David Koller. Ano, a další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra raději přibalte opět deštníky, nikdy člověk neví, kdy to přijde. Zpočátku čekáme sice polojasno se sluníčkem, ale během dne bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer, zejména v severní polovině území, se mohou vyskytnout přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 a na horách do 15 stupňů. Teď už přispěchala Renata Pechová a to znamená, že si dáme další odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Počasí připomíná horskou dráhu. Dny s rekordními vedry kolem 40 se střídají s obdobím pod 20 stupni. Z měsíčního výhledu meteorologů vyplývá, že se léto vrátí na konci července. Předpověď na srpen ale ukazuje, že teploty budou opět podprůměrné. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha 1. srpna. 5 odborových organizací kvůli tomu vyhlásilo stávkovou pohotovost. Obávají se o směřování podniku. Lašák působil v Českých aeroliních v době jejich úpadku a následného rozprodeje. Vlasta Palová za odbory letiště Praha dodává.
10: Odbory v tuto chvíli jsou ve stávkové pohotovosti. Sice nás paní ministryně ujistila, že nemá v plánu rozprodávat letiště. Pan Lašák nás ujistil, že nemá v plánu propouštět nějaké zaměstnance, ale že má naplánovaný další rozvoj letiště.
9: Stávková pohotovost platí do odvolání. Roste počet falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodání zásilky lákají od lidí bankovní údaje. Mladík z Přerova tak přišel o 100 000. Odkaz ve zprávě ho přesměroval na falešný web, kde zadal platební údaje ze své karty a zaplatil smyšlený poplatek 120 korun. Safari ve Dvoře Králové bude od soboty žít Afrikou. Africké dny potrvají do 2. srpna a jejich součástí bude například africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků i africká gastronomie. Vstup na akci bude v ceně běžného vstupného do zoo. Přeji vám krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A taky jedna na vaše přání, na to nezapomeňte, pokud máte chuť si něco hezkého nechat zahrát, tak nám rozhodně posílejte buď zprávy, anebo hlasovky na 720-836307. A teď už Valdemar Matuška, Eldorado a Michal Krusberský vám přeje dobré úterní odpoledne.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Večírek osamělých srdcí a také tichá dohoda. To vy sami nejste, my jsme s vámi a teď jdeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Zdravím do studia Českého Blaníku, zahrajte Vaška Neckáře a písničku Láska má a zahrajte jí mé lásce Víťovi, který má dneska svátek. Lásko moje, jsem ráda, že tě mám a snad to tak zůstane. Líbá tě Mirka z Brandýsa a posílá tenhle vzkaz. Tak si udělejte hezký večer a od nás písnička.
1: Písnička na

0: David Koller teď už na vlastní solové dráze i se svou kapelou a nic není nastálo. Doznělo teď 3 minuty před 5:30 na Českém Blaníku. A za chvíli zazní třeba kapela Činasky, která je taky na turné, svém bohémském turné, a zastaví se třeba 31. v Šumperku a 1.8. hned v Podštejně. Tam je můžete vidět. A u nás můžete slyšet třeba písničku každý ráno a za chvíli taky Jitku Zelenkovou.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Jirka Korn a Vilém Čok, Karel nese asi čaj, to my vám naopak neseme pozvánku na další koncert, který je zadarmo.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, v rámci letních koncertů nás čeká další zastávka. Už v pátek se na vás těšíme v Mariánských Lázních, kde rozbalíme ne stan, ale pódium na kolonádě a těší se na vás mimo jiné také Olga Lounová. Zaspívá i dvojice Slza, třeba. A bude i Petr Kolář. A to rozhodně není všechno, bude taky naše blanická kapela a ta toho umí zahrát opravdu hodně. K tomu dobré jídlo a pití a také naše blanické samolepky, které vám zaručí, že v příštích dnech můžete vyhrávat tisíce. Dokonce někdo dostane na ruku od nás až 100 tisíc. Jak to udělat? Zjistíte i na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
7: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.
2: Český Blaník.

0: Nic než láska tvá a taky božský Karel Gott na závěr nejenom téhleté hodiny, ale celého odpoledního vysílání. Za chvíli teda budeme pokračovat, i když už beze mě, bude Standa Hložek a Petr Kotfalt a Diana. Těšte se i na plamen Kateřiny Marie Tiché. A ještě klasika od Olympiku. A taky další české písničky, které máte rádi.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den zpočátku polojasný až jasný. Během dne bude přibývat mraku a zejména odpoledne a večer v severní polovině území čekáme lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 a na horách kolem 15. Teď poslední odpolední zprávy a Renata Pechová s nimi ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Konec regulace cen paliv zatím nemá silný dopad. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízí čerpací stanice ještě dřív nakoupené pohonné hmoty a zdražování tak není skokové.
9: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
8: Podle ekonomů může nafta do konce týdne podražit o 6 korun na litru. Guvernér České národní banky Aleš Michl se ostře vymezil vůči ekonomickým představám prezidenta i premiéra. V rozhovoru pro deník The Financial Times uvedl, že oba prosazují špatně načasované návrhy, které mohou poškodit českou ekonomiku. Petr Pavel se příliš rychle zasazuje o přijetí eura. Andrej Babiš tlačí na snižování úrokových sazeb, píší to Novinky.cz. Elektroojetiny hrají prim. V Česku se v prvním pololetí prodalo 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Dají se pořídit o dost levněji než nová elektroauta a se zdražováním pohonných hmot se víc vyplatí jejich provoz. Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy. Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem. Jmenuje se Bobule a Bobulky. Hlavní aktéři se opět vrací na Pálavu jako otcové dospívajících synů. Natáčení právě skončilo a nová povedená rodinná komedie vstoupí do kin 11. února 2027. Přeji vám krásný podvečer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Skoro 3 minuty po 18. hodině vám mává ze studia taky Michal Krusberský. Nicméně dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Za chvíli Kex a teď Standa Hložek a Petr Kotfalt. Tady je Diana a já se na vás zítra těším opět po 12. hodině. Yeah.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: I tak to za to stojí.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník. Český Blaník.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český Vlaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na rádiu Český Blaník.

my se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Padá!
0: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Halo, halo, pojďte s námi na zámek.

0: Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno Černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
1: Český blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
3: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Radio Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
2: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
4: Příze látky tvoření, našeho života koření.
2: Pro háčkování.cz.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Copak se to stalo, něco se nám zdálo.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Radio Český Blaník.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Radio Český Blaník.

ani sebe sám. Často nepoznávám, tisíc chutí mám.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
1: Jsme Český Blaník.
0: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
0: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

Nejsen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku. Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Skou zeď přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou

0: až budeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď nás chudé veď.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Skládáš den z pocitů.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Beck, Patey Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

země zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

zpívají vagóny, pak Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: V obálce čbán a květina a list v němž ptá se Martina, jak chutná chleba

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.